že som boží. A je vedomie rozšírené zbožím a vedomí si rôznych dogmatických odloží. Vezmem na vedomie, že po vedomí sa rozložím. Dva troška si naložíme krehku.

asi ju má rád, no je to tak leto s Monikou v piesni Asi ma máš, live verzia z piatkového rána na FM-ku, samozrejme na Rádiu FM.sk je záznam celého koncertu.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa pozrieme na film Memento.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Já bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtu tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x. Každý večer jednou.
0: Rádio FM s Galagerom.

No a na túto pesničku som už takmer zabudol a stále sa mi zdá dobrá. Big Wild 6-9. Inak 9 máme aj na časomiere 11 hodín a 9 minút. Galger, pozdravujem.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou. Baláš, Hubinák. You are my reason for living. Čokoľvek, čo nečakáte.

0: inak.
1: Hostky v novej časti podcastu Svoja som FM sú mimoriadne silné ženy.
2: Svoja som FM.
1: Ukrajinky Ksenia Chorna a Anastasia Bendovská mi hovorili aj o tom, ako vyzeral ich útek z rodnej krajiny, začiatky na Slovensku, aj o obrannom čiernom humore, ktorý si postupne Ukrajinci vypestovali. Ksenia je mladá televízna producentka a len tesne pred vypuknutím vojny si kúpila nový byt.
3: Nič teraz už tam nerobím, lebo to je 19. poschodie, hej, že tak my to voláme taký šachedový smer. Existuje taký raketný smer alebo šachedový smer. Tak ja mám akože šachedový smer a akože samozrejme už tam nič nerobím, ale ja som mala akože nulu, ja som mala 100 eur.
1: Témy, ktoré sme preberali, neboli jednoduché. Ksenia aj Nastia ich komunikovali emotívne, no s nadhľadom a v obdivuhodne plynulej slovenčine. Rozhovor s nimi hľadajte v podcastových službách.
2: Svoja som FM.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
4: Já bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtu tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x. Každý večer jednou.